0: Áno, toto je funk. To je funky z Horného Mesta.
1: Uptown funk.
0: Uptown funk.
1: Mark Ronson. A Bruno Mars.
0: Áno, mám predstavstvo, že mám single doma. Platňu, single. No.
1: Ty si takýto taký Bruno Marsak?
0: Ja milujem Bruno Marsak.
1: No super.
0: Ten nemá zlú pesničku, fakt. No ale teraz ideme zahrať na želanie. Pozor, na želanie.
1: Party Breakers. Hypnotizovaná gomila.
0: Ja si nepamätám, aká to je pesnička, tak som sa pomodlil. Ale hádam, Julko vybral dobre. Juli, toto je Only For You.
1: Do auta, aby sa ti lepšie brázdilo cesty.
0: Hypnotizovaná gomila. Nikud i ne radimo niš.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Môj čas je pouhé prozatím.
2: Môj čas, může říct, já už neplatím.
1: Rád, tak rád bych žil.
2: A mám jen zbytek sil.

zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Môj táta vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celej pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem s sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

činnosti, za to sem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kde radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Je krásne opitá, mám chuť sa jej spýtať, či si nedá drink so mnou. Srdce mám zavreté, láska len na večer, svedomie zahol.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.

0: poslední.
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily. Zlom.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.